Při vylosování hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest alba kapely Moře dní, který se koná 16. listopadu v čítárně Unijazzu a vystoupí tam také skupina Dvořák.

Tohle jsou Collect 200 ve vysílání Rádia 1 a teď už jedna z novinek v naší velké sedmě. Bratři Mlha, Where to Stop. Tak